a tak tu sedím, tíseň tiše polikám a pozoruju oblohu, jestli tam náhodou neuvidím, jak hejno ptáča to...